hezky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše navíc.

0: je tolik, kolik právě je a na vaší oblíbené televizní stanici začíná Rebelský bar.
1: Případně vítáme ty z vás, kteří nás poslouchají prostřednictvím rozhlasových vln Rádia Čas Rock.
0: Následující zhruba půl hodinkou vás provedeme my dva, Tomáš a Ivo, a jako vždy budeme tady v našem podniku probírat zajímavosti a zákulisní drby z rockové anebo metalové branže.
1: Nebude chybět samozřejmě ani muzika, o kterou se postarají jako první pánové z kapely Kiss.
0: Ti se už sice odebrali do hudebního důchodu a na pódiu se setkávají pouze při speciálních příležitostech, ale o jejich koncerty možná ani tak fanoušci nepřijdou.
1: No, v roce 2028 by totiž měla být v Las Vegas uvedena jejich holografická show s digitálně vytvořenými avatary.
0: Všechno to už údajně získává finální podobu a připravit se prý máme i na úplně nové songy.
1: My si ale od Kysáku dáme naopak klasiku, a to pěkně postaru a naživo.

0: první rundu na rebelském baru se postarali Kiss a zatímco ti se představí na pódiu už pravděpodobně pouze holograficky, na následující kapelu si můžete zajít pěkně, doopravdy a naživo.
1: Ke všemu kvůli tomu nemusíte letět do Las Vegas? Stačí navštívit naše hlavní město. Do Prahy se totiž chystá legendární numetalová formace Korn.
0: Pro fanoušky půjde o velkou událost, protože kapela v posledních letech v Evropě hrála spíše na festivalech. Tohle turné konečně tak slibuje plnohodnotnou produkci a velmi dlouhý setlist.
1: No a dravý bude i doprovod. Volba Architects jako předskokanů slibuje, že večer bude mít extrémně vysokou energii už od začátku.
0: Až do konce. Pro fanoušky moderního metalu je to v podstatě dvojitý koncert. Zbývá už jen dodat, že vystoupení Korn se bude konat v pondělí 16. listopadu a místem konání bude Outůčko v Praze.

0: Na čas roku nebo na TV Rebel pokračuje vaše návštěva v našem rebelském baru. Dalším společníkem budou členové kapely Tesla.
1: Tahle kapela ve svých počátcích začínala jako partička kamarádů, která v kalifornských nočních klubech hrávala covery svých oblíbených rockových kapel.
0: Ta doba už je dávno pryč, na svém kontě mají hromadu vlastního materiálu, prodali miliony alb a vyprodávají haly po celém světě.
1: Nicméně se rozhodli, že zavzpomínají právě na své začátky. A tak kapela Tesla vybrala několik oblíbených písniček od jiných interpretů a nahráli kolekci coverů.
0: Tahle deska nabídne skladby třeba od Queen, Supertramp a nebo Elvise Presleyho a dalších. A to ve verzi 2026.
1: U příležitosti 40 let na hudební scéně se tak od Tesly dočkáme alba Homage, která vyjde v polovině července.
0: A tady je malá ochutnávka v podobě singlu I Love You, kterou si vypůjčili od Climax Blues Band.

0: Dnešní rebelský bar poctila návštěvou jedna rocková veličina za druhou a ani následující písnička nebude výjimkou.
1: To teda ne. Co nevidět si totiž poslechneme věc od Iron Maiden. Tahle heavy metalová ikona se po letech různých dohadů, odkladů, diskuzí, hádek, peticí a já nevím čeho všeho, konečně se dočká uvedení do rock'n'rollové síně slávy.
0: No, co si budem povídat, to načasování si nakonec nemohli přát asi lepší. Železná pana se tohoto uznání dočká v době, kdy oslavuje padesátiny na hudební scéně a brouzdá světem v rámci turné Run for Your Lives.
1: Ostatně díky tomu Maideny uvidíme i u nás v létě na festivalu Rock for People.
0: My jim ke vstupu do rock'n'rollové síně slávy gratulujeme a já už jenom doplním, že slavnostní večer vypukne 14. listopadu v Los Angeles.

0: Tak naším podnikem zarezonovala i muzika od Iron Maiden. Ono, dneska to nějak všeobecně bylo o velikánech rockového nebo metalového žánru.
1: Hmm. Jako poslední kousek jsme vybrali kapánek něčeho z jiného soudku. Ovšem, stále zůstaneme při tom, že se jedná o výjimečně schopné a zkušené muzikanty.
0: Pustíme vám totiž z brusu novou věc z dílny švédských Soen.
1: Ti se taky co nevidět objeví v České republice. V červnu je totiž čeká vystoupení na Metal Festu.
0: A nejen to. Na podzim vyrážejí na turné, v jehož rámci se zastaví 11. prosince ještě v Praze, kde mají hozenou rezervačku v žižkovském klubu District.
1: Tak tu následující skladbu berte třeba jako takovou pozvánku. My vám děkujeme za pozornost a pro dnešek se loučíme.
0: Ano, i dnešní Rebelský bar už zavírá, ale jenom proto, aby jsme vás zase za týden mohli zpátky přivítat.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

komerční, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Tak možná vám tento zvuk připomíná, jak se kdysi startovali počítače, teda stolní počítače, žádné notebooky samozřejmě, takhle se nám to zahřívalo, což mělo jednu výhodu, mohli jste to zapnout a teprve potom si udělat kafe. Ono to mezi tím najelo, že jo, všechno. Ale když se to všechno povedlo, tak jste slyšeli jiný zvuk. A bylo hotovo.
1: A to bylo hlavně dobré znamení, že všechno funguje a vy se můžete ponořit do své práce, případně do hraní solitaire, karet a co se nevylučovalo samozřejmě dělat tohleto zároveň, pracovat a hrát karty na počítači. Každopádně u nás ve studiu Rádia Čas roku jsou počítač ready, my dva, Ivo s Tomášem také, takže můžeme odstartovat ostrý budíček. A to třeba s kapelou Rise Against.
0: Jednu píseň s názvem Drive, tak tu pro vás chystají Incubus.
1: A jako třetí ochutnávku můžeme nabídnout Offspring.
0: A já jsem vás chtěl ještě pozvat taky k prvním ranním zprávám, ale já jsem si nevšiml, kdo tam dneska je, jestli já, tam někdo je.
1: Taky vlastně ne. Tak necháme se překvapit.
0: Tak jo, tak to už tak řekne mi.
2: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmějen rádio. Jsme Čas rok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
5: Vaše sběrna CZ.
4: Vaše sběrna CZ.
6: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
7: Čas rok.
8: Čas rok.
9: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. UniCredit Bank.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Řidiči, s omezením v tuto chvíli počítejte u obce Bystřice na Frýdecko-Místecku, kde je uzavřen most. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
14: Rádio Čas rok.
15: Zprávy.
16: Krásné pondělní ráno, rokeři. Posloucháte Rádio Čas rok a tady jsou zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Komunitní zahrady jsou v Česku stále populárnější. O záhonky je takový zájem, že někde vznikají pořadníky a zahrady musí rozšiřovat kapacity. Lidé si je ale nepořizují jen kvůli zelenině. Některým jde o relax při manuální práci, dalším o setkávání se sousedy nebo navazování nových přátelství.
17: Morava aktuálně.
16: Město Ostrava opět podpoří revitalizaci ostravských hřbitovů. Pro rekonstrukci a obnovy míst je vyčleněno 41 milionů korun. Které konkrétní části a jak budou revitalizovány, nám řekl náměstek pro životní prostředí Aleš Boháč.
18: I v tomto roce město podpořilo opět obměnu hřbitovů a těchto sakrálních míst. Kromě ústředního centrálního hřbitova na Slezské Ostravě se dočkají proměny i Mariánské hory, Vítkovice, Krásné pole, Radvanice nebo Polanka. Při těchto projektech budou vesměs vznikat nové oplocení, budou upravované pohřebiště.
16: Součástí revitalizace bude i další rozvoj hřbitova, jako je například vybudování kolumbária. jižní část řeky Moravy v Olomouckém kraji doplnili nové cedule pro vodáky. Informují je o nástupních a výstupních místech, na jakém kilometru řeky se právě nachází, nebo jestli jedou stále správně. Nové značení přibude také na severní části toku. Fotbalisté Slavie si v

0: náplň ostrého budíčku se v tuto chvíli postarala kapela Cult a jejich písnička s názvem Eddie, což je vlastně song, ve kterém se zpívá právě o Eddie Sedgwickové, americké herečce a modelce, která byla úzce spjata s okruhem přátel Andyho Warhola a vůbec celé umělecké newyorské scény 60. let.
1: Když tahle věc vyšla jako single, což se psalo rok 1989, tak na přebalu desky byla použita skutečná černobílá fotografie, právě Eddie Sedgwick. No a dívají, tak si tak koukal jako skrz okno, jenže bohužel tuhle bohatou a ikonickou modelku 60. let nečekal moc dlouhý život, naopak spíše tragický osud, protože zemřela v pouhých 28 letech.
0: No jak říkáme, za každou skladbou se skrývá nějaký příběh, no a nás už za chviličku čekají další příběhy, další písničky. Nejprve nás ale čekají příběhy, které nám předurčují hvězdy na nebi. Tady je totiž Milan Gellner a horoskop na dnešní den.
1: Tak se nechme překvapit, Milane.
2: Pondělí bude o něco klidnější a příjemnější než konec týdne předchozího. Věci by se měly více sklidňovat. Větší bude naše nápaditost, nadíc se můžeme šťastných náhod, nicméně těžkosti můžeme očekávat zejména v životě milostném. Co se týká jednoty vítamení, tak střelcům budou vycházet výdělečné aktivity. Berani mohou zápasit se svou unáhleností, ale by budou mít pocit poklesu energie. A nám to bude skvěle myslet i komunikovat. Kozorozy budou především praktičtí a pragmatičtí, aby ti mají naději na profesní úspěchy. Blíženci se mohou nadít mnoha zmatků. Máhy budou zažívat značně protikladné pocity a vodnáři zřejmě mohou inklinovat k nic nedělání. Ryby budou zažívat až přecitlivělost. Radci mohou více trpět náladovostí a štíři nebudou mít problém se svým sebeprosazením. Hvězdné pondělí. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas. Milan Gellner.

0: 6 hodin 23 minut může každý toto pondělní ráno prožívat různorodě. Já si myslím, že většina z vás je v práci anebo se chystá do pracovního procesu, takže doufám, že vám vstup do nového týdne se vám vydaří po všech stránkách. My se vám tu a tam snažíme taky předložit nějaký hudební tip nebo naplánovat vám nějakou cestu, kam můžete zajít. A to se vlastně týká i následujících informací, kterou tady máme.
1: Jo, říkáš pravdu, protože další z kapel, která se chystá do Česka, jsou Švédové Avatar. Pánové oznámili evropské turné, které začne v listopadu v Anglii, jenomže z ostrovů poté zamíří také do středu Evropy, no a vy si už teď můžete zakroužkovat datum 6. prosince, ten den totiž vystoupí v pražském klubu Sasazu.
0: To bude Mikuláš jak vyšitý 6. prosince, to bude tam se s Avatary společně na pódiu. Jinak, jako během měsíce je čeká 24 koncertů během nějakých asi 30 dní, takže celkem náročný program a jedna z těch posledních zastávek bude dokonce v Chorvatsku, v Záhřebu. Ale nevím, jestli si naplánovali ideální termín, teda jako v prosinci koupačka asi ne, co?
1: To asi nepůjde, no, i když kdo ví.
0: Když si vemou ty masky na sebe, tak třeba vydrží to.
1: Avataři se v naší republice objevují celkem pravidelně. Dá se říct, že to tady mají asi rádi. Fanoušci ke všemu zbožňují ten jejich metalový cirkus, aby taky ne. No a tak my si je dáme taky ne na čas roku. Co
0: určitě říká? Ano, pojďme se nalákat na ten prosincový koncert a vy si zapamatujte datum 6. prosince.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: A jak můžete slyšet na rádiu Čas Rock, tak se nám to tady prohání velmi rychle a má to svůj důvod. My se totiž ohlédneme za motosportem, tím nejrychlejším vůbec. Pojďme do Montrealu, kde se vyloženě před pár hodinami odjela velká cena F1ček a vlastně už kvalifikace nabídla poměrně zajímavou podívanou a napínavou. Zejména dramatický byl souboj mezi oběmi piloty Mercedesu.
1: No, nejenom kvalifikace, ale i sprint. Ostatně právě Mercedesy zaparkovali na startu velké ceny Kanady v první řadě. Za nimi se seřadili oba vozy McLarenu v čele s Landem Norrisem, který v kvalifikaci zajel třetí nejrychlejší čas. Ovšem, bohužel pro papájovce, jejich strategie nasazení pneumatik do mokra se ukázala jakožto nešťastná, no a oba jezdci neměli vlastně díky tomu šanci na větší úspěch. Lando Norris pro jistotu vůbec nedojel a Oscar Piastri skončil až 11.
0: No, pak Mercedesy ukázali, že se aktuálně nachází v nejlepší formě. Právě Antonelli s Russellem se starali během závodu o zábavu na trati, když se několikrát v čele vystřídali. No a bohužel Russellovi vypověděl zhruba v polovině závodu vůz službu a tak si mladíčky Kim Antonelli pohodlně dojel pro čtvrté vítězství v řadě, no a udržel si také průběžné vedení v šampionátu.
1: V 19 letech jede opravdu bomby, z pěti závodů vyhrá čtyři, smekám. Věkový průměr na pódiu navýšil Lewis Hamilton, který si dojel se svým Ferrari pro druhé místo, no a v této sezóně vlastně poprvé na bedně stanul i Max Verstappen z Red Bullu.
0: Se dočkali taky, jo. Další velká cena F1ček se pojede za dva týdny, a to na ikonickém okruhu v Monaku, takže si do té doby určitě budeme přemýšlet, jak to do všechno dopadne a kdo zase koho obviní z něčeho, abych se nedivil, ale teď už pojďme na muziku, protože tady jsou Offspring.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budíč.

0: akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Už dál nemusíš hledat.
3: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
2: Žádné kompromisy, žádné hranice.
3: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: čas rok.
1: Bonjour nebo bonsauri. Prý by to mělo znamenat dobrý den a dobrý večer francouzsky. Samozřejmě moje výslovnost je na prahu trapnosti, tak se raději budu věnovat muzice. A ta dnešní rok speciálu bude právě v režii kapel ze země Galského kohouta. Od 7 na vlnách rádia Čas rok, o hodinku později na televizní stanici Rebel.

0: Vláček nebo dort, tak z něho můžeme ukrojit čtvrtinu, protože právě čtvrtina ostrého budíčku je za námi. Ale s tím dortem jsem to trefil, jo?
1: To jsi trefil, protože nejenom čtvrtina ostrého budíčku, ale 15 let vysílání Rádia Čas roku se dneska stává právě skutečností.
0: Co jsi dělal před 15 lety, zrovna 25. května?
1: Tak to bych musel asi hodně vzpomínat, ale pamatuju si, že jsem měl zapnuté rádio, kde hrála jedna písnička.
0: Ano.
1: My se k tomu dostaneme určitě. Ano, určitě. Nejenom v této hodině, bude nás to provázet celý dnešní vysílací den. Teď ale ochutnávka z toho, co zazní z muziky.
0: Zazní nám třeba kapela Disturbed.
1: Tak jo. Nebudou chybět Stone Temple Pilots.
0: Nebude chybět také něco vyloženě domácího, takže si dáme citron.
1: Nebude chybět ani Kristýnka Kubánková, která pro vás připravila čerstvý přehled zpráv a také mrkne na silnice, abychom zjistili, kde to případně drhne.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Bystrická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
8: Rádio Čas rok. Zprávy.
6: Krásné ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas rok a tady jsou další zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Některá česká města mění přístup k parkování, místo zdražování poplatky zmírňují nebo parkování na určitou dobu úplně ruší, aby do center přilákala více lidí a turistů. Radnice se od toho slibují vyšší návštěvnost obchodů i větší cestovní ruch v městech. Velká města parkování ale regulují dál.
9: Morava aktuálně.
6: V Moravskoslezském kraji

0: a dalších opatření.
1: Dlouhodobě stav kvality ovzduší se zlepšuje a to již od roku 2007. Je to samozřejmě důsledkem těch dlouhodobých aktivit, ať už Moravskoslezského kraje a i obyvatel a samozřejmě těch průmyslových podniků, kteří modernizují své provozy.
0: Zlínský kraj hledá další pěstouny, a to zejména pro děti školního věku, sourozenecké skupiny nebo děti s handicapem. Největší nedostatek pěstounů je u dlouhodobé péče. Aktuálně jsou připravené do ní přijmout dítě pouze 3 rodiny. V celém kraji je téměř 670 pěstounských rodin, ve kterých žije přibližně 680 dětí. Jakub Menčík, Tomáš Macháč a Marie Bousková vstoupili úspěšně do Roland Garros. 26. nasazený Menčík porazil domácího Drogueta 6-3, 6-2, 6-4. Macháč zdolal Belgičana Berkse 6-4, 6-4, 6-3 a turnajová 27. Bousková zvítězila nad Italkou Brontesiovou 6-3, 6-1. Tolik aktuální zprávy, teď pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
2: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Ladíte vlny rádia, čas, rok, ostrý budíček s Ivem, s Tomem, no a společně prožíváme pondělní den, a to s datem 25. května. A to datum teď bude hrát trošičku prim.
1: Ano, protože se podíváme do hudební kroniky a zalistujeme na stránku s letopočtem 1978. Právě tehdy se totiž v Dublinu konal koncert jisté skupiny, která si říká The Hype, což vám možná v tuto chvíli nic neříká, ale jen o pár týdnů později si své jméno změní na YouTube a tady už není asi potřeba dalekosáhlé představování. No a právě tehdy v 78. tuhletu partu vidí hrát naživo i Paul McGuinness, jejich budoucí manažer. Dohoda mezi nimi vznikla v nedaleké hospodě, kam zapadli hned po skončení koncertu na pár žejdlíků. No a spolupráce trvala neskutečných 35 let.
0: Shodou okolností, ve stejný den, kdy Paul McGuinness v Dublinu poprvé viděl budoucí kapelu U2, tak se konalo někde jinde poslední vystoupení Keitha Moona v sestavě The Who. Tedy ještě jednou 1978 a 25. květen před pouhými 300 pozvanými fanoušky a přáteli v Londýně odehráli The Who krátký set, který měl sloužit jako finále pro jejich připravovaný životopisný dokument s názvem The Kids Are Alright. Po skončení natáčení se kapela ještě vyfotila s fanoušky, mělo to být na obal chystané desky Who Are You, no ale o pouhé necelé 4 měsíce 7. září Keith Moon zemřel, a to ve věku pouhých 32 let.
1: A já tady mám ještě jeden návrat, a to do roku 1995. Za neskutečných 50 000 liber se prodala během aukce nejstarší známá nahrávka dvojice Mick Jagger a Keith Richards. Jednalo se o domácí takovou mononahrávku, která zachytila tyhle ty dva borce ze jejich tehdejší první amatérskou skupinou Little Boy Blue and the Blue Boys. No a otvírák téhle té šuměnky, tak to byla skladba cover verze od Chucka Berryho Little Queenie.
0: No a nejlepší nakonec? 25. května 2011 začalo vysílat rádio Čas Rock, ale o tom si dáme ještě řeč později a budeme vzpomínat. Nejprve muzika v podání Papa Roach.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: No tak co se týče pořadí v základních skupinách, tak ty začínají dostávat finální obrysy, i když stále je ještě o co hrát, co se týče nějakých těch finálových pozic do, pro případné čtvrtfinále. A taky jde o to, kdo si vylosuje Černého Petra, což může být klidně Švédové, můžou to být také Slováci, ale uvidíme. Nicméně, Slováky, s těmi jsme se střetli v sobotu, bylo to očekávané utkání. Myslím si, že to bylo velice fajn utkání, bylo se na co koukat a hlavně, jako trošku si z toho nesedělal srandu, ale tak se to nějak prezentuje na internetu. No. Slováky jsme porazili levou zadní.
2: Výborně postavený Hájek zastavil soupeře a hraje tam v točném pásmu. Kauta před brankou, je to gól! Vypadá to na teč bruslí Roman Červenka. Rozhodčí se pojede podívat, jestli to kopnutí nebylo úmyslné.
3: Našim sousedům se nedařilo ani včera večer v utkání proti Kanadě. Dvě třetiny, to byl sice opravdu velmi vyrovnaný boj, ale v poslední části si Javorové Listy otevřeli střelnici na zimáku, no a po vítězství 5-1 si upevnili první místo a první pozici vlastně v tabulce.
1: Sesadit z této pozice je mohou Češi, ale musí splnit nějaké to ale a hned dvakrát. Jednak musí uspět v dnešním odpoledním zápase proti Norsku, no a potom bude záležet, jak si poradí s Kanadou zítra večer, kdy je v plánu tento ostrý duel. To si myslím, že už bude s takovým nádechem jako toho
3: playoff. Pojďme ale

0: Začíná v 16.20 a my už teď držíme našim borcům palce.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.

0: akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebních dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
3: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný.

detektivní seriál plný zvratů a emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízíme

0: Po té, co nám dohráli Art of Energy, se pojďme přesunout za další muzikou, a to až do doby, kterou já opravdu nepamatuju. Do let 70. Připravena je totiž jedna parádní záležitost z dílny Deep Purple, single Soldier of Fortune.
1: No a když už tady máme, tak můžeme také na chviličku se u ní zastavit, protože v listopadu uplyne přesně 52 let od vydání jejich desky Stormbringer, na které se objevila právě tahleta balada. No a ačkoliv skupina nikdy nevydala píseň Soldier of Fortune jakožto single, a vlastně nikdy se tahle písnička neumístila ani nějak vysoko v hudebních žebříčcích, tak přesto v průběhu let se z ní stala doslova kultovka.
0: No tak není divu, že si nakonec vypůjčila řada jiných interpretů a nahrála to trošičku jinak jako cover. Řadí se mezi ně třeba Whitesnake.

cover verzi tahleté písničky je opravdu celá řada. Nás ale nečho z roku v tuto chvíli čeká tahleta pecka v originálním znění. Tady jsou Deep Purple a song Soldier of Fortune.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
0: Čas Rok.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl. To se vyplatí.

0: Tak tohle byla česká muzika na vlnách Rádia Čas Rock, 7 hodin 45 minut, míříme dál v Ostrém Budíčku a já si myslím, že je na čase, nebo jako oba si to asi myslíme, že jo, že je na čase dát si tam něco podle vás.
1: Ty víš nejlíp, co já si myslím.
0: To znáš domů, ne?
1: Pojďme na ty zprávy, co tady přilítly. Čau borci, dejte tam něco na pondělní rozjezd, díky a přeji vše nejlepší k 15. narozeninám Čas Rocku, děkujem.
0: Děkujeme, máme tady ještě jednu zprávu, dobré ráno všem posluchačům. Poprosil bych zahrát něco od Avantage, čeká mě dlouhá pracovní cesta směrem Rakousko-Itálie, tak aby se jelo dobře. Díky moc a hrajte skvěle dál. Roman.
1: I přejeme šťastnou cestu a tady je muzika.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budíč.

0: Škoda, že nevidíte výraz mého kolegy Tomáše Michalíka, který se zakřivil do naštvanosti, nebo přímo nasranosti, protože jsem mu asi nějak zasekl počítač, zamrazil se.
1: Zase asi totiž, jako to je furt tady, já nevím, co tady se je za problém tady s tím signálem prostě, no. Což potřebuješ si něco přeprvou podívat, se nejde, zamrzlo. No, nicméně. Snad nám vyroste nová generace, třeba ajťáků taky, kteří to budou dávat dohromady, protože já se tak dívám totiž na dnešní datum 25. května. Zhruba za měsíc nastane konec školního roku tohoto. A já mám takový silný pocit, že ten měsíc už nebudu stejně dělat nic.
0: No, kdo ví, jestli něco dělali celý rok.
1: To je druhá věc, ale budeme věřit, že ano, ale já myslím, že teď už to zase budou výlety.
0: Jo, jo, to už několik dokonce měli.
1: Zkrásné vyučování, no.
0: Dneska jede dcerka na do planetária tady do Ostravy se školou, příští týden jedou na celý týden na školu v přírodě, no. Takže většina už má i známky uzavřeny.
1: No. Takže já si
0: prázdniny začaly trochu.
1: Takže přeji nám všem krásné následující 3 měsíce asi, no. Nicméně, k tomu se dostaneme možná ještě později. Teď se pojďme věnovat tomu, co nás čeká na rádiu Čas Rok po 8. hodině. Tak třeba Slash?
0: Jak jste asi poznali, tohle spolupráce Slashe a Iggyho Popa. Zazněla také God Hardy, kteří se pro změnu spojili s Markem Storaysem.
1: Já bych tady měl ještě asi teda už samostatné Judas Priest.

0: určitě nějaký vhodný tip.
1: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi Tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasněťka!
3: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18. ročník hudebního festivalu Surfest Open Air Ostrava. Už 6. června vystoupí na Slezsko-Ostravském hradě kapely jako Vysací zámek, Vítkovo kvarteto, Panoptiko, Morčata na útěku a mnoho dalších. 18 kapel, 3 pódia. 6. června Slezsko-Ostravský hrad Ostrava.
4: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s Révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na ticket portálu.
5: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
6: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Bystrická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
8: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Pohodové ráno vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Do školních osnov by se mohly vrátit povinné dílny a praktická technická výuka. Zatím bylo pouze na školách, jestli žáci budou mít v rozvahu pracovní vyučování nebo ne. Nový rámcový vzdělávací program ale počítá s tím, že by se žáci základní škol s těmito předměty mohli setkávat od roku 2028.
9: Morava aktuálně.
6: Frontále otevřeli nové prostory zubní pohotovosti v areálu nemocnice. Pacientům budou sloužit o víkendech a svátcích. Ambulance má zlepšit dostupnost akutní stomatologické péče v regionu a do budoucna se počítá i s rozšířením provozu. Zimní stadion ve Valašském Meziříčí prochází rozsáhlou proměnou. Práce tu začaly okamžitě po skončení letošní extraligové sezóny ženského hokeje. Říká to mluvčí města Jakub Mikuš.
10: Po zhruba 20 letech město přistoupilo k modernizaci chladicí technologie. Stávající systém byl už totiž na hranici životnosti a zejména jeho provoz byl i vzhledem k neustálému růstu cen energií velmi neekonomický. Kompletní výměnou tak prochází potrubní rozvody, zásobníky, čerpadla a další prvky.
6: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství se tak předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich dnešní soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut. Češi už mají postup jistý. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Tak dneska je to přesně 15 let od chvíle, kdy se rozhlasovým éterem rozdřínčela tahle klasika od Rolling Stones a bylo tím zahájeno vysílání rádia Čozrok.
1: A od té doby bylo všechno jinak na světě. Jako zní to jako srandička, ale svým způsobem to tak určitě můžeme říct. Tedy taky můžeme říct, že rádio Čozrok si počínaje dnešním dnem, vysloužilo občanský průkaz.
0: Ano.
1: 15, to je takové to zlobení počáteční, jo.
0: Puberta v plném rozpuku.
1: Tendence ochutnat alkohol.
0: Kdyby jenom tendence.
1: Nestráž, já to mám doma.
0: Celá řada z vás byla u toho, když jsme začali vysílat, jako třeba členové Čozrokové rodiny, kteří od 25. května léta páně 2011 snad ještě ani nevypnuli rádio. Tímto celou tuhletu bandu zdravíme a moc děkujeme, že jste s námi. Ostatně například Tatar a spol. Oslavili narozeniny rádia o víkendu, pěkně na Kamenitém, jak se sluší a patří.
1: Podle fotek, podle videí, co se k nám dostali a co jsme viděli, tak jste si to parádně užili. Nechyběli tam ani další členové, naši moderátorské bandy, ať už aktuální, nebo třeba bývalý, a hlavně vyšlo počasí, jako na tom posledním 20. ročníku konečně. Vypadalo to jako super, ale zase na druhou stranu, jo? No a tak jste mohli zazpomínat, jak na festivala, tak samozřejmě na tu 15-letou historii Rádia Čozrok.
0: Ano, ano. No a ty jsi mě dneska ptal na to, co jsem před 15 lety dělal já. No a tak jsem zazpomínal, zabrousil jsem ve své paměti a pokud se nepletu, tak to bylo ještě období, kdy jsem nebyl ženatý. Tím pádem jsem byl o něco lehčí, taky jsem byl bez dětí a žil jsem, řekněme, takovým bohemským životem svobodného mládence.
1: Jseš pořád to.
0: Se vším, co k tomu náleží. Ne.
1: Tak já asi tady jako odbočím, protože před 15 lety já už jsem byl otec. Měl jsem pár dní vyloženě před svatbou, nebo konkrétně řečeno 2 týdny a něco. Aha. Jsem byl před svatbou, takže moje myšlenky před 15 lety byly úplně někde jinde. No a já už jsem to zmiňoval několikrát, já jsem se vlastně v počátcích rádia tady pokoušel dostat poprvé, no. Nikdo mě nechtěl, nechali mě na ulici, jo, potom se tím... Ale tak, všechno dobře dopadlo.
0: Potřeboval si dozrát.
1: Po 15 letech jsem dozrál hlavně do šířky, ale stále jsem ženatý, první dítě mi přerostlo, narodilo se druhé dítě, no a hlavně jsem tady v Ostrém Budíčku s tebou.
0: Tak díky Bohu.
1: Jsem tě dostal.
0: Jsme se dostali navzájem. No a jak jste na tom se vzpomínkami vy, bando? Jak dlouho ladíte Čozrok a kde nás vlastně posloucháte? Napište, zavolejte, pošlete hlasovku, přidejte klidně k tomu, co byste si rádi poslechli. My se tomu dneska budeme ještě v Ostrém Budíčku určitě věnovat.

0: Finger Death Punch byl úplný over, tady konec, ale pro tuto chvíli ano, protože nám dohráli na rádiu Čas Rock.
1: Ještě než se pustíme do další muziky, tak můžeme mrknout v rychlosti do kalendáře, který je dneska nastaven, jak už teda párkrát zaznělo, na 25. května. A to znamená, že svátek slaví Viola.

0: Ano, violi, violečky, violinky, nevím, jak by se to dalo ještě říct, tak toto krásné jméno vychází z latinského původu a dá se vyložit jako oblíbená polní květina, fialka.
1: Takže všem violám, fialkám přejeme za celou naši moderátorskou partičku všechno nejlepší.
0: Pojďme se podívat na další jména, které dokážeme najít pod datem 25. května. Hele, je to Saxona.
1: Není to Saxon?
0: Ani Saxon kapela, ale je to Saxona. Sinclair. Aha. Tak z nějaké hry, případně nějaký záporák úplně. Upton.
1: Aha, není to Upton?
0: No, jako, já bych to tak řekl, že jo. No, jako. A ještě Urban.
1: Tak to spíš příjmení, že jo.
0: Upton, no, ale kdyby se jmenoval Upton Urban.
1: Ty kráso. No, já velmi pochybuji, že se mezi vámi někdo takový najde. A ovšem, pokud ano, klidně dejte vědět. Za chviličku vám dáme ještě vědět a prozradíme, co se dá při pondělku oslavit dalšího, kromě svátku nebo narozenin. A nebojte, bude v tom tanec, víno a to dokonce, pozor, i vesmír.
0: No, tak to jsem teda sám napět jak šandy teďkom. Vydržte.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
4: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.

nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedin

0: 8 hodin, k tomu 32 minut. My jsme před malou chvíli zmínili všechny violy, které slaví svátek, nebo třeba saxony, uptony, urbany. Zůstaneme asi u těch viol radši. Ale zůstaneme taky u něčeho jiného, protože jsme říkali, že přihodíme další věci, které dnes můžeme vyzdvihnout. Takže vězte, že máme takzvaný ručníkový den.
1: Jestli mi tu někdo chce říct, že jsem ručník, ať to klidně udělá. No tak, Sharon, řekni mi to.
2: Dobře, jsi ručník.
3: Tak to ovšem není myšleno, i když, pokud si připadáte jako ručník, bránit vám v tom nebudeme. V tomto případě se jedná o neformální svátek, který připomíná spisovatele Douglase Adamse a jeho dílo. Ostatně všichni stopaři po vesmíru vědí, o čem je řeč. My se k tomuto ručníkovému tématu ještě vrátíme v příští hodince. Mm-hmm.
0: K tomu na mě tady z internetu vykouklo, že dnes máme dnem Ankh-Morpork'ské revoluce, takzvaný šeříkový den, což je zase vytvořené na podnětu románu Noční hlídka z fantasy ságy Úžasná zeměplocha. Tu napsal pro změnu Terry Pratchett, takže kromě ručníku si na sebe můžete připnout i cokoliv s tématikou šeříku.
4: Nekonečným vesmírem, v nepostižitelném čase a prostoru, pluje mlhou mihotavého světla hvězd obří želva jménem Atuin. Na krunýři želvy stojí čtyři obrovští sloni, kteří drží na svých zádech zeměplochu.
3: Tak, to bylo takové představení Úžasné zeměplochy. Svůj den mají ovšem také stepaři. Myslím, že tak klidně zaťapka dneska. A možná vám k tomu udělají skleníčka.
0: Takhle, já myslím, že když si nejprve oslavíte ten následující svátek, tak potom budete stepovat jedna báseň, protože máme světový den vína.
5: Tak, ty, Vlašák, Pašák, pozdní sběr, trať, Nová Hora. Kdo kurva nevypil 10 000 litrů vína, není u mě žádný vinař. Já vypiju 2 litry denně už 25 let a nic mi není. A na kardiu v Brně už o mě píší dokonce i diplomku.
3: Tak si klidně jednu nebo dvě zdravotní skleničky večer nalejte. My vám přejeme krásné pohodové pondělí, k čemuž vám budiž napomocná i muzika v podání Judas Priest.
6: Posloucháte Ostrý budík.

0: akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
2: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes přijde osvobození Odry. Tedy hýří nápady.
3: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme do Švédska, odkud pochází kapela Evergrey. Ta se pod křídly vydavatelství Napalm Records 5. června pochlubí novým albem, ze kterého si teď jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu můžete jako vždy vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Když se tady dneska bavíme o narozeninách Rádia Čas roku, tak mi to nedá, musím připomenout také právě zpěvačku Guano Apes, Sandru Nasič, která právě dneska slaví také narozeniny, tak i přejeme na dálku všechno nejlepší.
1: Já s ním mám fotku.
0: Si víc než já.
1: Jsem jako chtěl jenom tak jako říct. Ona totiž původně chtěla, pokud se nemýlím, tak studovat design umění. Čímž jsem chtěl jenom tak jako taktně naznačit, že má vkus. Když se nechala vyfotit i se mnou třeba. A tvářila se, že jí to baví, teda, no, takže tohle zvládla. Narozeninám se budeme ještě věnovat taky po 9. hodině, dostaneme se k tomu, ale nejprve samozřejmě hudební pozvánka, takže se těšte na návštěvu z Jihoafrické republiky kapla Sítr.
0: Nebude chybět ani Metallica.
1: Tak s těma fotku nemám teda, bohužel. To nevyšlo. A nevyšlo to ani s následující kapelou, což jsou Godsmack.

0: Fotku si ale můžeme dát s Kristýnkou Kubánkovou, to by ta je hned vedle, ale nejprve ji necháme říct aktuální zprávy.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč včetně DPH. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na...

0: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte. V Ostravě na ulici Českobratrská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Krásné pondělní dopoledne. U dalších zpráv na Rádio Čas Rock vás vítá Kristýna Kubánková. Komunitní zahrady jsou v Česku stále populárnější. O záhonky je takový zájem, že někde vznikají pořadníky a zahrady musí rozšiřovat kapacity. Lidé si ale nepořizují jen kvůli zelenině. Některým jde o relax při manuální práci, dalším o setkávání se sousedy nebo navazování nových přátelství.
3: Morava aktuálně.
0: Ostravské letiště v Mošnově má novou přímou linku. Lidé se tak nově dostanou do turecké Antálie. Spoj bude vypravován dvakrát týdně až do října. Letiště tak mimo jiné reaguje na vysokou poptávku cestujících. Jihomoravský kraj pokračuje v programu bezplatných obědů pro děti v nouzi. Na téměř 33 milionovou dotaci dostane 138 školských zařízení. Více nám k tomu řekla mluvčí hejtmanství Martina Šítková.
4: Program umožňuje školám a školským zařízením v Jihomoravském kraji hradit náklady na školní stravování za děti a žáky z rodin ohrožených chudobou nebo materiální či potravinovou nouzí. Jedná se zejména o rodiny s nízkou pracovní aktivitou, neúplné rodiny nebo například rodiny zatížené dluhy a exekucemi.
0: Fotbalisté Slávy si včera převzali pohár pro ligového mistra. Obhájci trofeje se při slavnostním ceremoniálu museli obejít bez fanoušků kvůli uzavřenému hledišti za nedávné nedohrané derby se Spartou. Davy fanoušků čekali před branami Edenu, kde sledovali duel z Plzní na velkoplošné obrazovce. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
5: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Tak tohle jsou poslední tóny velice známé No One Like You, píseň, kterou ve své době spíchli Škorpíci, no a taky od této doby žije vlastním životem.
1: Právě dnes slaví své 78. narozeniny zpěvák téhleté legendární německé formace Klaus Meine. Tenhle chlapík má na svědomí valnou většinu textů k písním kapely Scorpions a společně s Rudolfem Schenkerem, který zase k tomu skládá hudbu, patří mezi základní stavební kameny téhleté kapely.
0: Přitom se to všechno mohlo odvíjet úplně jinak. V roce 1981 to s Klausem nevypadalo dobře, protože po návratu z turné de facto přišel ohlas. A už byl tenkrát rozhodnut, že si se vším sekne, že zpívání pověsí na hřebík, ale díky přemlouvání a podpoře fanoušků a ostatních členů kapely si to nakonec rozmyslel a to je jenom dobře.
1: Protože a taky podstoupil hromadu různého přeškolení, jak pracovat se svými hlasivkami. No a právě hned potom, v roce 1982, vydali Škorpíci album Blackout, z nějž byla ostatně i předchozí skladba No One Like You. No a kritici následně dokonce prohlásili, že na téhle desce má Klaus mnohem větší rozpětí hlasu, než měl kdykoliv předtím.
0: Takže zázraky se dějí. Nebo můžeme říct takové to, když nemůžeš, přidej víc. A tady to máme jasně jako důkaz, protože se vrátil ještě v lepší
1: tady
0: formě.
1: To sedí.
0: Ano. Na Rádiu Čas Rock jdeme za další muzikou, dáme si red a k tomu taky přihodíme Panoptiko.

0: Na stanici Chaz Rock právě dohrává kapela Red. No a my se zastavíme u jedné věci, které dnes byla zmínka. 25. květen je totiž takzvaný ručníkový den, což je takový neformální svátek, jehož účelem je připomenout tvorbu spisovatele Douglase Adamse.
1: Lidé z planety Země, zde prostatník Vogon Jelc z galaktického dopravního výboru. Jak jistě víte, v zájmu rozvoje okrajových oblastí galaxie má být postavena hyperprostorová dálnice napříč vaší soustavou. Vaše planeta je jedna z těch, které jsou určeny k demolici.
2: Tak to je základní pointa a základ toho, o čem vlastně tato kniha je. Fanoušci stěženího díla s názvem Stopařů v průvodce po galaxii dneska určitě ven nevyrazili bez ručníku, to by si asi nedovolili, protože právě kus téhleté látky je ta nejpotřebnější věc, kterou musí u sebe mít bezpodmínečně každý mezihvězdný stopař. Kdo tohle dílko nečetl, tak vřele doporučuju. Kromě toho, že se dozvíte odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec, tak si užijete určitě i hromadu legrace.
3: Odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec je...
2: Chceš vědět? No? To máš úplně trhl. Chceš to vědět?
0: Já jsem to někde slyšel, ale nerozumím tomu, takže...
4: Čtyřicet dva.
0: 42? Dál?

0: pozemšťané, rundu pro všechny. Já to platím.
1: Díky, mladý.
2: To je hodnej.
3: Opravdu myslíš, že bude konec světa?
0: Ano.
3: Neměli bychom si lehnout a dát si pytlíky na hlavy?
0: Jestli chcete.
3: Pomůže to?
0: Kde pak?

0: rok 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rokovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
1: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
0: Který 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Čas roku dozněli, Gutsmack máme, 9 hodin 34 minut, ještě jednou vám přejeme krásné dopoledne. Ostrý budíček pomalinku míří do svého konce, ale my tady máme tunu vašich vzkazů, které se týkají narozenin rádia Čas roku, tak jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Můžeme tak postupně.
1: Tak.
0: Dobré ráno, pánové. Prvně jsem čul Čas rok před zhruba deseti lety. Jste naprostá jednička, neposlouchám celé dny nic jiného než vás. Díky za to, že jste Láďa.
1: Jdeme dál. Čau, přeji všechno nejlepší. K 15 nám rádia Čas rok. Zdraví váš věrný posluchač Daniel Bavitel. Tvrdý Valach, ať se daří nadále.
0: Ano, známá firma. Nazdar mládenci, přeji tomu nejrokovému rádio na země kouli k 15 nám, ať mu to hraje jako doposud. Dalších hafo let. Pavel.
1: Čau, tož na to nejrádio, však jsme to pořádně zaleli na kameňu.
0: To bylo asi hodně lidí. Tak kluci, my posloucháme nejrádio od prvního dne, od rána, celý den, všude. Máme bedny i v kurníku a slepice nosí jak urvané. Jinak dnes má narozeniny moje nejmanželka, tak zahrajte i něco pro ní. Stejné díky Peťa a Magdě z Těšína.
1: Tak to jsme rádi, hlavně, že to taky nese. A ještě tady máme další zprávu. Ahoj, mé úžasné rádio, přeji vše nej. Dnes mám taky narozky, ale hodně pokročilé. Prosím něco od Manover, díky Radka.
0: Tak jo, my moc děkujeme za vaše přání, které chodí neustále dále a dále. Určitě se tomu bude věnovat ještě Honza a taky Vrána, kteří tady nastoupí po nás. Od nás je to ale dneska vše. Těšíme se zase na slyšenou zítra, protože máme tajné úterý, tak se můžete těšit, že pro vás máme nějaký ten dárek v podobě vstupenek.
1: Ano, ano, ano.
0: Budeme soutěžit. A to je všechno, co jsem chtěl dneska říct.
1: No, já taky. Takže jdeme pryč. Jdeme dělat zase něco jiného a budeme tady zítra. Radio.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmén rádio. Jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
10: Cashback!
11: Řeknem to rádi a nahlas.
12: Nejlepší auta má Pavlas.
13: Auto Pavlas.
14: Auto Pavlas.
13: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Čau, vespolek rockeři, start nového týdne je v plném proudu, tak ať se vám v něm všechno daří, to vám přeje nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Brokeš. Máme před sebou 5 hodin, které začneme s Hardcore Superstar. Beast in Black. A nebo partičkou, která si říká Stereo.

0: Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
1: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady@hanys.cz.
2: Řidiči, pozor se, aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Českobratrské.

0: cestu.
1: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Některá česká města mění přístup k parkování. Místo zdražování poplatky zmírňují nebo úplně ruší, aby do center přilákalo více lidí a turistů. Radnice se o to slibují vyšší návštěvnost obchodu a také větší ruch v centrech měst. Velká města parkování ale regulují dál.
2: Morava aktuálně.
0: V Moravskoslezském kraji se lépe dýchá. Z posledního průzkumu vyplývá, že kvalita ovzduší se dlouhodobě a výrazně zlepšuje. Podle radního kraje Pavla Staňka je to důsledek například čistější dopravy, kotlíkových dotací a dalších opatření.
3: Dlouhodobě stav kvality ovzduší se zlepšuje, a to již od roku 2007. Je to samozřejmě důsledkem těch dlouhodobých aktivit, ať už Moravskoslezského kraje a i obyvatel a samozřejmě těch průmyslových podniků, kteří modernizují své provozy.
0: Zlínský kraj hledá další pěstouny, a to zejména pro děti školního věku, sourozenecké skupiny nebo děti s handicapem. Největší nedostatek pěstounu je u dlouhodobé péče. Aktuálně jsou připravené do ní přijmout dítě pouze 3 rodiny. V celém kraji je téměř 670 pěstounských rodin, ve kterých žije přibližně 680 dětí. Jakub Menčík, Tomáš Macháč a Marie Bousková vstoupili úspěšně do Roland Garros. 26. nasazený Menčík porazil domácího Drogeta 6-3, 6-2, 6-4. Macháč zdolal Belgičana Berkse 6-4, 6-4, 6-3 a turnajová 27. Bousková zvítězila nad Italkou Bronzetyovou 6-3, 6-1. Tolik aktuální zprávy.

0: Rádio Čas Rok nám dozněli Snow Patrol, no a my se můžeme pustit do čeho jiného než do Milana Kellnera, který nám prozradí, jaký že ten dnešek bude.
1: Pondělí bude o něco klidnější a příjemnější než konec týdne předchozího. Vědci by se měli více sklidňovat. Větší bude naše nápaditost, navíc se můžeme šťastných náhod, nicméně těžkosti můžeme očekávat zejména v životě milostném. Co se týká jednoty vítavní, tak střelcům budou vycházet výdělečné aktivity. Berani mohou zápasit se svou unáhleností, ale by budou mít pocit poklesu energie. Panám to bude skvěle myslet i komunikovat. Kozorozi budou především praktičtí a pragmatičtí, aby si mají naději na profesní úspěchy. Blíženci se mohou nadít mnoha zmatků. Kmáhy budou zažívat značně protikladné pocity a vodnáři zřejmě mohou inklinovat k nic nedělání. Ryby budou zažívat až přecitlivělost. Radci mohou více trpět náladovostí a štíři nebudou mít problém se svým sebeprosazením. Hvězdné pondělí. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Kellner.

0: Toto byly Hardcore Superstar a před námi je skladba, která si myslím taky zazní v Opavě na Holbě. Ta u Stříbrného jezera odstartuje 24. července a nabídne dva dny skvělé zábavy a taky muziky, o kterou se budou starat Pretty Maids, Tři sestry, Aleš Brichta, Ivan Mládek se svým banjo bandem, Citron, Malignant, Tumor a další vystupující. Když si rozkliknete web Rádia Čas Rock, tak tam na vás vylezou jak všechny potřebné informace o této velkolepé akci, tak i předprodej vstupenek, které startují ty předprodeje na ceně 1299 korun českých. Těch variant vlezného je tam hned několik, tak si tam skočte, určitě si z některé vyberete. Těšíme se na vás.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
2: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Ušetříte, když u hrušky na

0: Pražského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Rock speciál na rádiu Just Rock.
2: Bonjour nebo bonsauri. Prý by to mělo znamenat dobrý den a dobrý večer francouzsky. Samozřejmě moje výslovnost je na prahu trapnosti, tak se raději budu věnovat muzice. A ta dnešní rok speciálu bude právě v režii kapel ze země Galského kohouta. Od 7 na vlnách rádia Čas Rock, o hodinku později na televizní stanici Rebel.

0: Stereofonik se nás na rádiu Čas Rok dovedli k písničce na přání Maxi. Ahoj.
1: No nazdar všetci, starici, Max vám přeje krásné slunečné dopoledne.
0: Nazdar, nazdar. Tak povídej zážitky z Kamenitého.
1: No. Jane, to bylo krásné, to se nedá popsat, ty vole. Dva dní, vole, muzika, sluníčko, pivo, roková rodina, moderátory jsem potkal, známe jsem potkal, ty vole, tebe jsem potkal, konečně si dali poštampeličce aspoň, ty vole, no bylo to krásné, nakonec to večer skončilo tak, že jsem spal pod širákem na zemi v Ketnu, je mi dobře, nejsem nachlazený, nic, paráda, vole, žádný prusery, no úplně nádhera, jako.
0: Tak to jsme rádi. Bylo to opravdu úžasné, takže stačí jenom poděkovat ještě jednou, že jo, za 20. ročník Kamenitého Čas Rock Fest a uvidíme, jestli opravdu už to je konečný.
1: No, jako kdyby aspoň ještě něco někdy, něco podobného, protože já ti řeknu, to tam je takové fajné, rodinné, jsou tam i takové, jakože naše ročníky, přibližné ročníky, jo, i starší ročníky, než jsem já, ale předtím ta atmosféra tam byla, to bylo úplně úžasné. Ano. Jo, každý měl svou kapelu nějakou, tě říkám, Panoptiku, já jsem tam jel, Lautry, že, Dušana jsem potkal, no, super úplně, jako.
0: Ano, kdo jste byli, tak určitě budete souhlasit, kdo jste nebyli, tak jste prohloupili, že jo?
1: No, tak já myslím, že asi jo. No, tak někdo třeba nemohl, někdo si říkal, je to tam, ale kdo tam byl, já myslím, že byl spokojený, ti říkám, bylo nádherně. Tak. Nádherně bylo.
0: A teď pojďme za muzikou, kterou si vybral, Powerwolf, komu?
1: Powerwolf, tak pošleme to všem, kteří tam byli, s kterýma jsem se potkal, Marti do práce, samozřejmě, že musím pozdravit Pačesa, tého máme Luka jedného, Pavouka hospodského, ten tam byl taky samozřejmě, no, rokové rodiny, Moták, konečně jsem potkal Motaka a tu bandu, no, bylo to úžasné, Láďa jídlo, že, no, nebudu to všecko mrvat, bo bych to tu prokecal, zkrátka Honzo, zahraj všetkým, hezké dopoledne všetkým a zás někdy, čau se starým Cipem Maxem.
0: Máš rekt, tak díky, měj se krásně, ahoj.
1: Čau.

0: Čas Rock. Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy tuto středu. Třída osvobození Odry. Tedy hýří nápady.
2: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18. ročník hudebního festivalu Surfest Open Air Ostrava. Už 6. června vystoupí na Slezsko-Ostravském hradě kapely jako Vysací zámek, Vítkovo kvarteto, Panoptiko, Morčata na útěku a mnoho dalších. 18 kapel, 3 pódia. 6. června Slezsko-Ostravský hrad Ostrava.
3: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbu bar. Vstupenky na Ticketportálu.
4: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
5: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Radio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízí

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Ti nám na rádiu Čas Rock uzavřeli naši dnešní první společnou hodinu a my jedeme dál. A to s Arch Enemy, taky k robotem. A do třetíce Sabaton. To je jenom zlomek z toho, co na rádiu Čas Rock zazní. No a mám pro vás i jednu velice zajímavou nabídku, která se stěží odmítá. Tak si na ní počkejte, za malou chvíli se do toho pustíme a já vám přeju pěkné dopoledne.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun.

0: Bulvár Jičín. Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
2: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Českobratrská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Krásné pondělní dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Do školních osnov by se mohly vrátit povinné dílny a praktická technická výuka. Zatím bylo pouze na školách, jestli žáci budou mít v rozvrhu pracovní vyučování nebo ne. Nový rámcový vzdělávací program ale počítá s tím, že by se žáci základních škol s těmito předměty mohli setkávat od roku 2028.
5: Morava aktuálně.
2: Ostravské letiště v Mošnově má novou přímou linku. Lidé se nově dostanou do turecké Antálie. Spoj bude vypravován dvakrát týdně až do října. Letiště tak mimo jiné reaguje na vysokou poptávku cestujících. Hodonínská nemocnice bude mít novou pohotovost. Výstavba nového pavilonu urgentního příjmu přinese pacientům i personálu řadu výhod. Řekla nám to mluvčí jihomoravského hejtmanství Martina Šítková.
6: Po otevření urgentních příjmů ve Vyškově letos v lednu a v Břeclavi na začátku dubna je Hodonín dalším důležitým krokem v budování moderní sítě akutní péče v Jihomoravském kraji. I tady vznikne pracoviště, které pacientům zajistí rychlou diagnostiku a návaznou péči na jednom místě. Nový urgentní příjem přinese rychlejší diagnostiku, moderní technologie a lepší dostupnost akutní péče pro pacienty v regionu.
2: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství se tak předposlednímu šestému zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich dnešní soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut.

července, to je datum, kdy se Stouni vytáhnou novým albem. No to nabídne celkem 14 písní, ze kterých jsme si na rádiu Čas Rok teď jednu dali v plné parádě. Na těch se podílela hned celá řada hostů na těch skladbách, jako třeba Paul McCartney, Chad Smith a celá řada dalších. K mání bude jak na klasickém cedlu, tak na vinilu, a to ve velice zajímavém provedení, barevné, myslím tím, s cenovkou od 249 korun českých. Naštěstí od vás my za muziku nechceme ani vindru, a tak si v těch následujících minutách můžete v klidu vychutnat Arch Enemy anebo Status Quo. Tady jsou.

0: Je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a Přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
1: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
2: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: toto byli Marillion a my teď budeme slavit. Je to tak? Zdravím tě, Dané, ahoj.
1: Čau, zdravím, Hanze. Protože...
0: Tak, nazdar, nazdar. Já tady čekám těch, ty SMSky chodí, samozřejmě, že chodí, ale není žádná taková, ale tak pojďme na to. Co budeme, tak komu přejem?
1: Tak necháme zahrát dálkého, my jsme rokaři a přeju dneska k radu čas rok 15. narozeninám, ať se mu daří nadále, ať má hodně posluchačů a skvělých moderátorů, jako jste vy.
0: My moc děkujeme za přání, za slova chvály nejen tobě, ale i vám všem, kteří nám posíláte jak na WhatsApp, tak na naši SMS-kou posíláte na to přání a tak jedeme dál a tak dále a tak dále. Moc si toho vážíme, protože jenom díky vám je Rádio Čas Rok tam, kde je. Velké díky.
1: Jo, nemáš zač.
0: Ale mám.
1: Děkuju, taky moc.
0: Tak čau. Jo, měj se, čau. Děkujeme.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok. Čas rok.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
6: Řeknem to rádi a nahlas.
7: Nejlepší auta má Pavlas.
8: Auto Pavlas.
9: Auto Pavlas.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
10: Cashback!
11: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
10: Cashback!
0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě rok na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Pondělní poledne je tady, jestli se přátelé chystáte k obědu, tak si nechte chutnat a já vám k němu jako předkrm nabídnu Dream Theater. S hlavním chodem přijdou Running Wild. A o dezert se postarají Ghost. Takové je hudební menu Rádia Čas Rock, do kterého se pustíme po zprávách. Ty přebírá Honza Galilčík, kterému tímto dávám slovo a přeju pěkné pondělní odpoledne vám všem.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
3: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
4: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
5: Si piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
4: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
5: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
6: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
7: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
8: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18.

0: Nad Ostrava.
1: Aktuálně se můžeme zdržet v Ostravě. Na ulici doktora Martínka se stala hromadná nehoda, bouralo tady hned 5 osobních aut. Problémy jsou taky na dálnici D2 na cestě z Lanžhota na Brno. Asi 2 kilometry před Brnem se srazila 2 osobní auta. A odstavené auto nás může zdržet na dálnici D55 na trase Hulín na Pajedla. I tady si dávejte pozor.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
1: Dobré pondělní poledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. S počasím to tento týden bude jako na houpačce, čekají nás jak velmi teplé dny, tak i ty chladnější a o slovo se přihlásí i bouřky. Ty podle televize LTV Plus dorazí hlavně koncem týdne, nejchladnějším dnem má být čtvrtek.
2: Morava aktuální.
1: Parkoviště u dopravního terminálu Hranečník v Ostravě je nově spoplatněné. Za stání tu řidiči zaplatí 10 korun za hodinu, maximálně však 60 korun denně. A ti, kteří využívají MHD, tu dají za celý den jenom 10 korun. Městská část Brno-Střed chystá velkou proměnu dětského hřiště v parku na Obilním trhu. Místo, které patří mezi oblíbené cíle dětí i jejich rodičů, už kapacitně nestačí. Více nám řekl mluvčí radnice Michal Šťastný.
3: Plánované změny přinesou návštěvníkům potřebné rozšíření plochy, nové povrchy, obměněný mobiliář nebo pítka a vodní mlžítka, která budou v teplých letních dnech osvěžovat příchozí. Modernizace se dotkne také herních prvků, kterých po rekonstrukci přibude. Navržené jsou tak, aby se užili děti různých věkových kategorií.
1: Změny budou probíhat od června do srpna. Fotbalisty Baníku Ostrava čeká důležitý zápas o udržení v první lize. Zítra na domácím stadionu přivítají hosty z Táborska. Ti obsadili v tabulce druhé ligy druhé místo a čeká je baráž o nejvyšší soutěž. Zítřejší utkání začne v 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne, teď už s Hanzem Prokešem.

Posloucháte Rádio Čas Rock, které asi, jak víte, slaví 15. narozeniny a nám od vás chodí celá řada krásných přání, za které vám moc a moc děkujeme. No a naše otázka zní, jak dlouho nás posloucháte? Kdy poprvé jste si naladili naše vysílání? Jak k tomu došlo? Zkusili jste to ze zvědavosti nebo na doporučení? No prostě cokoliv, co je spojeno s námi a vámi věrnými posluchači. Číslo na náš WhatsApp je pořád stejné, a to 72533 1155, kde to můžete pálit, co je libo. No a my si k tomu dáme třeba Dream Theater, kteří se nám už pomalu, ale jistě rozjíždějí. Tak fajn poslech a ještě jednou moc děkujeme za to, že díky vám je Rádio Čas Rock.

0: Odpolední vysílání Rádia Čas Rock je v plném proudu a nás v něm čeká další borec, který dne se narodil 25. května roku 1948. Protože jsem z matiky nikdy nevynikal, tak jsem si to na kalkulačce pěkně spočítal a vidím, že dneska slaví 78. narozeniny. No a je pořád aktivním muzikantem. S hudbou začal v 60. letech, je autorem celé řady textů, ale taky se podílel na skládání skladeb. Je nositelem záslužného kříže Dolního Saska první třídy, Dolnosaské státní ceny, plakety o město Hanover a dalších a další velice významných věcí. V roce 1981 po turné s kapelou přišel ohlas, chtěl se všechno vykašlat, ale chlapi z kapely ho přemluvili a on začal chodit na léčebnou kůru, která ho dostala zpátky na pódia. Víte, o koho jde? Pokud ne, tak si na něho počkejte a já mu za celou naší partu přeju hlavně zdraví.
1: Rádio Čas Rock. Rockový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock. Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Nová tvář televize Relax.

No, půl jedné, kdo ví, jestli jste třeba taky neměli tatarák z bůčku. No, před námi je ale na rádiu Čas rok písnička na přání 725 331 155.

0: Running Wild, teď tady u nás na rádiu Čas Rock, no a tu další muziku, tak to bude vybírat Jirka, je to tak?
1: No já jsem chtěl, aby to vybírala Míša a ona řekla, že ne.
0: Ne, takže Míša ne, takže teď ty dále. Každopádně Míšu zdravíme. Jiříku, ahoj. Jak vy jste na tom, jak dlouho posloucháte rádio Čas Rock?
1: No, budou to asi 3 roky, jak jsme se bavili, vlastně předtím jsme byli závislí na Rock Max ze Zlína. No a teď vlastně posloucháme vás, protože jste skvělí a máte dneska narozeniny, tak to musíme trošku oslavit.
0: Tak to nás moc těší, děkujeme za slova chvály, za přání a za to všechno. No a vy jste si vybrali Sex Pistols, tak komu?
1: No, já si myslím, že úplně pro všechny a hlavně vám, protože dneska vlastně slavíte, no tak ať vás ochraňuje.
0: Tak jo, moc vám děkujeme, mějte se krásně, Sex Pistols jsou na chystání, tak volume doprava a dobrou chuť k obědu.
1: Tak děkujeme, mějte se fajn, ahoj.
0: Ahoj.
2: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz. Cashback!
4: Řekneme to rádi a nahlas.
5: Nejlepší auta má Pavlas.
6: Auto Pavlas.
7: Auto Pavlas.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
8: Úterý 8:00 až 9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: O závěr první hodiny pondělního odpoledne se na rádiu Čas rok postarali Nickelback a my si v těch dalších 60 minutách dáme motor. Lordy. A taky Maiden. S takovou muzikou můžete na rádiu Čas rok počítat a k tomu se podíváme i na jeden unikátní výkon. Jestli vás zajímá, o co půjde, tak zůstaňte s námi i po zprávách, které přináší Honza Gavelčík a ode mne přání. Dobré odpoledne.
1: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun.

0: S komplikacemi stále musíme počítat. V Ostravě na ulici doktora Martínka stala se tu hromadná nehoda, bouralo celkem 5 osobních aut. Problémy jsou v Ostravě taky na Mariánskohorské ulici. Na příjezdu do centra města před Jirskou osadou i tady se můžou tvořit kolony. A dopravní problém je taky u obce Zábřeh na Šumpersku, na výjezdu na Postřelmov, i tady si dávejte pozor.
1: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré pondělní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. O rodinné domy je čím dál větší zájem, poptávka stoupá a díky tomu i jejich ceny. A stále žádanější jsou taky vilky. Češi mají zájem hlavně o domy, ve kterých můžou rovnou bydlet. Klíčová je taky dobrá dostupnost do města.
3: Morava aktuálně.
0: Ostravský obvod Vítkovice bude pro turisty ještě atraktivnější. Hodiny ve věži kostela na Mírovém náměstí budou od středy zdobit 4 nové ciferníky. Jde o repliky vytvořené podle historických návrhů s římskými číslicemi a zdobenými ručičkami. Zlínský kraj pošle více jak 4 miliony korun menším obcím na projekty, které mají zlepšit život jejich obyvatel. Tlumačov díky tomu opraví komunikaci u sportovního areálu a obytné zástavby a Boršice budou modernizovat hasičskou zbrojnici. Více nám řekl náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
4: Podpora menších obcí má pro kraj dlouhodobý význam. Nejde jen o jednotlivé stavby, ale o to, aby lidé měli bezpečné cesty, funkční zázemí a služby, na které se mohou spolehnout každý den. I menší projekty, jako je oprava komunikací nebo modernizace zbrojnice, mají přímý dopad na kvalitu života v obci.
0: Čeští hokejisté nastoupí do 6. utkání mistrovství světa proti Norsku se 7 obránci a 13 útočníky. Trenéři nejspíš sáhnou ke změnám v sestavě. Na tribuně by měl být obránce Tomáš Cibulka. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Hanzem Prokešem.

Rybičky 48 se svým kámošem, no a někoho k sobě měl v roce 1998 i jednonohý Američan Tom Whitaker. Ten jako první tělesně postižený horolezec se tehdy dostal na vrchol nejvyšší hory světa Mount Everest. Neuvěřitelné. Byl to opravdu neuvěřitelný výkon, no a jasný důkaz toho, že když člověk za něčím jde, tak se mu to může opravdu splnit. A co vy, rockeři? Taky jste někdy dokázali to, s čím byste se rádi pochlubili? Těch stranou a můžete to poslat na WhatsApp s číslem 725331155, no a my vám na oplátku nabídneme kvíny, kteří jsou v playlistu Rádia Čas Rock na chystání právě teď. Tak jdeme na to!

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rok.
1: Ano, na rádiu Čas Rok budeme i dneska sledovat další vývoj probíhajícího mistrovství světa v hokeji, na kterém náš výběr čeká Norsko. Začne se v 16 hodin a 20 minut a my bychom potřebovali získat minimálně 2 body, které by nám umožnily zůstat ve čtvrtfinále, aniž bychom se na ty další boje museli stěhovat na jiný staďák. Jestli máte tip na výsledek, tak jsem s ním, tak jako třeba s ním kam, kde budete tento dnešní mač sledovat. Každopádně doufejme, že se těm našim borcům bude dařit. Jak říkám, budeme to všechno sledovat, já doma, ale tady ve studiu Rádia Čas Rok naše Vrána bude vás ovšem informovat. Tak jako já teď o tom, že nás za malou chvíli čekají třeba Lordi anebo Megadeth. Dobré odpoledne s Rádiem Čas Rok.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s Rádiem Čas Rok.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original 0 Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
4: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Majdan na rádiu Čas Rok, no a na drátě Román, zdravíme tě, čau.
1: Zdravím všechny dokerstvo, které se zúčastnilo úžasné akce na Kamenitém.
0: Tak, jaké máš teda ty poznatky?
1: Poznatky, letošní první festiák, samozřejmě ty nejlepší, prostě dokonale.
0: Tak jo, takže to jsme rádi. Ty jsi teďkom vybral traktor, komu?
1: Ano. Komu? No tak všem známým, co jsme se tak po dlouhé době viděli, dobře jsme se pobavili, no potom pro tu moji krásnou ženu do organiky, Romčandové, no a pro našeho malého, mladého kamaráda Wolverinka, který byl totálně unešený.
0: No tak to je nádhera. Tak fajn, takže zdravíme všechny, tady je muzika, měj se krásně.
1: Taky,
0: nastav.
2: Rádio Čas Rock, pravé rockové rádio.

0: budu mít svou míru a tolik nekalím. A hlavně k mikráku, rumu a iníru buzolu přibalím.
1: Časrok. Holba rok na grilu 2026.
2: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
1: Vstupenky na www.časrok.cz.
2: Nejsmějen rádio, jsme Časrok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
1: Vaše sběrna.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Časrok.
6: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
7: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes přijde osvobození Odry. Tedy hýří nápady.
10: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, vinný a bumbu bar. Vstupenky na Ticketportálu.
11: Golf Park Hodka. Buďte u toho, bude to zážitek.
12: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rok je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše na

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovat.

0: Toto byly Krokus, tak se dělá rock and roll, že jo? No a na rádiu Čas Rock je před námi další hoďka. A v ní třeba Airborne. Nová růže. A nebo Kissing Dynamite. Tak si na rádiu Čas Rock budeme hrát, čeká nás taky novinka týdne, takže uvidíme, co z toho všechno zejde. No a mohli bychom taky popřát dnešním oslavencům, co říkáte? Jdeme na to!
1: Utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější kadesíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro kadesíť za super cenu. Více na DEK.cz.
3: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
4: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady@hanys.cz.
5: Se zdržením stále musíme počítat v Ostravě v ulici doktora Martínka. Stala se tu hromadná nehoda. Problémy jsou taky na hlavním tahu z Bohumína do Karviné v obci Dětmarovice. Tady bouralo osobní auto. A s komplikacemi musíme počítat taky u Břeclavy. Na sjezdu z dálnice D2 tady bourala dvě osobní auta.
6: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobyelektro.cz.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré pondělní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí schválila vláda. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v reakci na zdražování ropy kvůli válce.
8: Morava aktuálně.
5: Město Ostrava opět podpoří revitalizaci ostravských hřbitovů. Pro rekonstrukci a obnovy míst je vyčleněno 41 milionů korun. Které konkrétní části a jak budou revitalizovány, to nám řekne náměstek pro životní prostředí Aleš Boháč.
9: V tomto roce město podpořilo opět obměnu hřbitovů a těchto sakrálních míst. Kromě ústředního centrálního hřbitova na Slezské Ostravě se dočkají proměny Mariánské hory, Vítkovice, Krásné pole, Radvanice nebo Polanka. Při těchto projektech budou vesměs vznikat nové oplocení, budou upravované pohřebiště.
5: Součástí revitalizace bude i další rozvoj hřbitova, jako například vybudování kolumbária. Provozovatele koupališti se už naplno chystají na novou sezónu. Zrekonstruované areály otevřou ve Zlínském kraji, Valašské Meziříčí nebo Vizovice. A opravuje se taky venkovní bazén ve Zlínských městských lázních. Jediný český hráč v NBA, Vít Krejčí, se chystá zúčastnit červencových zápasů basketbalové reprezentace v kvalifikaci mistrovství světa ve Švédsku a doma proti Estonsku. Rozehrávač Portlandu naposledy reprezentoval loni v srpnu. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: tak, až do samého konce. Toto byl Airborne a před námi novinka týdne Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme do Švédska, odkud pochází kapela Evergrey. Ta se pod křídly vydavatelství Napalm Records 5. června pochlubí novým albem, ze kterého si teď jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu můžete jako vždy vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Red Hot Chili Peppers na rádiu Čas Rock, kde se teď podíváme do roku 1985, kdy se Dire Straits v Británii, ale taky i v Americe dostali na vrchol hitparády s albem Brothers in Arms. Úspěšné bylo taky v dalších 24 zemích světa a celosvětově se ho prodalo víc než 20 milionů kopií. Tak, narozeniny slaví Klaus Meine, Eliška Balzerová, ale taky David Pastrňák, kterým za celé rádio Čas Rock přeju všechno nejlepší. A to platí i pro violy, které mají svátek a kterým snad nová růže udělá radost.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Rockový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock. Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
3: Bonjour nebo bonsauri. Prý by to mělo znamenat dobrý den a dobrý večer francouzsky. Samozřejmě moje výslovnost je na prahu trapnosti, tak se raději budu věnovat muzice. A ta dnešní rok speciálu bude právě v režii kapel ze země Galského kohouta. Od 7 na vlnách rádia Čas Rock, o hodinku později na televizní stanici Rebel.

Malá hudební lákačka na letošní holbu, kde se Pretimate taky představí. No ale na to si budeme muset ještě počkat. Teď na Rádiu Čas Rok si zahrajeme podle vás. 725 331 155. Rádio.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, no a na drátě další z těch, který se zúčastnil té super víkendové akce, že jo, Kamenité Čas Rok Fest, nazdar, Otare.
1: Čau, tady Tatar, my jsme se zaketali, Honziku, a nevybrali jsme ani kapelu, ani muziku.
0: Tak mi to můžeš říct teďkom.
1: No tak já bych pro Láďu z Maranela, protože psal, že je v lazaretu, tak hlavně pro něho Lady Punk.
0: Takže pro něho Lady Punk, a kterou?
1: No, to je Fabrika, díky spořit, teď nevím, jak se to jmenuje zase.
0: Dobré, Fabrika Valb, dáme to tam. No a povídej, jaké ty máš zážitky z uplynulého víkendu?
1: No, tak jako zážitky jsou pěkné, akorát vždycky mi unikne ten závěr.
0: Ten patří mistrům, jo?
1: Jo, to je jako závěr patří mistrům a nějak prostě, já nevím, ten alkohol si se mnou nevyrábí.
0: Jo, ale teda jinak, všechno bylo v pohodě, líbilo se ti?
1: Všechno v pohodě, bez úrazu, motorečka zaparkovaná, ještě jsem navštívil bratrance, jo, no, tak prostě krásná práce.
0: Dobrá.
1: To bylo hezky.
0: Bylo to krásné, opravdu, velké dík patří. Tak, ale Lady Punk teda si říká Láďovi a ještě někomu?
1: No samozřejmě to naší rokové bandě, no protože před dvěma hodinama mě předběhl inženýr Králík, no ale to nevadí, On se potřebuje taky dovolat.
0: Jasná věc.
1: Takže všem prstářům, bo venku je hezky, jsem mě hodně potkal, tak kolečka má dolů.
0: Určitě. Co hokej, budeš se dívat?
1: No, že teď se dívám Liberec, Slavia, ženský fotbal.
0: Ano.
1: No, pak tam je nějaká blbost a pak je hokej.
0: Tak, všichni si to užijem. Tak se mi krásně a díky za zavolání.
1: Čau.
0: No a přátelé, já se taky loučím, protože v rána ta už je nachystaná, se vás chopí za pár minutek. Mějte se krásně, jdeme fandit.

0: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Autopavlas.cz. Cashback!
1: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: jako ono a taky Kiss and Dynamite, 5 minut před 15. hodinou, pondělí 25. května 2026, odpolední drive je připraven, od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána. Po 15. hodině to budou taky Hooters. Warrant. Nebo Ufy. Můžete si vybrat, jestli to bude na silnicích Links, Recht nebo Geradeaus. To konec konců poznáte podle toho, jak vypadá doprava v Moravskoslezském kraji. Na tu jdeme právě teď a hned závěsu, taky na zprávy. Fajnové pondělní odpoledne.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

0: Hardíčín. Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
2: Komplikace jsou na hlavním tahu z Havířova do Ostravy na Rudné ulici před odbočkou na Novou Huť. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Zdržíme se taky na dálnici D1 na cestě z Bohumína na Ostravu. Před odbočkou do centra Ostravy se srazila dvě osobní auta. Dále jsou problémy i u Frýdlantu nad Ostravicí. Na cestě z Ostravice na Frýdek Místek tady havarovalo osobní auto. Stále se zdržíme taky na hlavním tahu z Bohumína do Karviné v Dětmarovicích, kde boural osobák. A s komplikacemi musíme počítat taky v Brně na ulici Ostravské.
3: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré pondělní odpoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Žáci 9. tříd mají poslední den na podání přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek. Odesílají je uchazeči neúspěšní v prvním kole. Termín podání se uzavírá dnes o půlnoci. Největší zájem je o čtyřleté a kratší obory.
5: Morava aktuálně.
2: Bohumínská nemocnice získá novou budovu sestavenou z obřích dílů. Kompletní dům vzniká v Havlíčkově Brodě. Tato moderní modulární výstavba za 40 milionů korun ušetří městu několik měsíců času. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
6: My jsme pro stavbu nemocniční budovy poprvé zvolili metodu, kdy ji firma sestavuje z ocelových modulů na svém pozemku. Jakmile objekt v létě dokončí, tak jej z Vysočiny převeze pomocí kamionu k nám do města a tady v areálu nemocnice už se jen jednotlivé části zkompletují do finální podoby.
2: Úrazová nemocnice v Brně bude mít po několikaletém úsilí magnetickou rezonanci. Díky vlastnímu přístroji už nebude muset pacienty posílat do jiných zdravotnických zařízení. Pro pacienty to bude znamenat kratší čekací dobu na vyšetření. Fotbalisty Baníku Ostrava čeká důležitý zápas o udržení v první lize. Zítra na domácím stadionu přivítají hosty z Táborska. Ti obsadili v tabulce druhé ligy druhé místo a čeká je baráž o nejvyšší soutěž. Zítřejší utkání začne v 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne, teď už s Vránou Outratkou.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Plán na dnešní horké odpoledne je celkem jasný, protože před námi jsou další hokejové boje na 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve Švajcu. Tak pojďme na to vrknout, jak to vypadá, nejenom v odpoledním driveu, ale předpokládám, že vy už jste připraveni, protože v 16.20 na to vlítnou mimo jiné taky naši, ale taky Spojené státy proti Maďarsku, no a naše se to rozdají s Norskem. Od 20 hodin a 20 minut pak jsou v plánu zápasy mezi Německem a Velkou Británií a mezi Itálií a Slovinskem. Ta další matematika je hodně zamotaná. Nejenom naše skupina B ve Friburgu, ale hlavně ta curišská skupina. Tam je to zamotanější úplně, jako, jak se dovedete představit. Nicméně, to, co je jasné, vždycky tyhle ty prognózy a kdo s kým a co by bylo lepší a jestli to bude tak nebo tak. Prostě chceš vyhrát, musíš porazit všechny. To je ta nejjednodušší postupová matematika. Na co vy? Bude z tohleto splacka? Nebude? Jak to máte? Ale držme se při zemi. Prozatím mi budou stačit vaše tipy, jak to dopadne dneska v utkání mezi námi a norským výběrem. 725-33-1155.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.

0: Goodbye, my friends, tohle byly 6 AM. Vy posloucháte Rádio Čas Rok, který je pondělní odpolední drive a na silnicích pondělní dopravní špička, ta odpolední. Ano, už se nám to štosuje a houstne. Máme tady pár hlášek z Ostravy, tak ta první nejaktuálnější ode dneška se posunuli pánové do další fáze výstavby mostu na Karolině, takže ode dneška úplná uzávírka nájezdových ramp na ulici Frýdeckou, objížďky Frýdecká, Těšínská, Bohumínská, Českobratrská, Místecká. A mě na té Českobratrské potěžkoště v tom centru, ale tak to prostě je. Ještě to nějakou dobu budeme muset vydržet. Libor poslal hlášku, že kdo se pohybujete na D1, Klimkovický tunel směr Olomouc uzavřen, kdyby, jako jste měli teďka v plánu projíždět, pokud už jste tak učinili, tak už vám tahle informace moc nepomůže. Nicméně, máte-li něco čerstvého, určitě dejte vědět. Tak a teď hlášky. Trojnožka nám stojí vlastně už na klasickém místě na ulici Varenská. MPC se to tam pojistili. A druhé klasické místo, to je místečko u Feruny, pěkně ve stínku. Tam stojí civilní šedý transportér. Je to ve směru od světelné křižovatky na Vodárně. A hlídá se nejenom rychlost, ale taky na dálku. Telefony v prackách, zapnuté bezpečnostní pásy a probíhají namátkové kontroly. Tak držím pěstě, dojedete do cíle v pořádku, úplně v pohodě. A nenaštvaní, ať vás to nestojí nějaké budíky a ještě prachy navíc. Třeba, kdyby náhodou něco, ozvěte se, protože takhle jednoduché to je. Číslo znáte, 725-33-1155. Nejenom za volant, už putují Midnight Oil, taky Papa Roach, taky Hooters a určitě se najde místečko i na jednu vaši. Tak šťastnou cestu a nádherné pondělní odpoledne.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor. Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rok. Čas Rok.
3: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
4: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací.

letošním roce ohlásí 40. narozeniny. Tohle byly Hooters a Johnny B. Hledejte na desce One Way Home. Jen tak mezi námi, děvčaty. No a teď na rádiu Čas Rock v odpoledním driveu jedna letní bombice a tu vaše si objednejte na 72533.

Posloucháte Rádio Čas Rock v pondělním odpoledním driveu, tak je muzika podle vás dneska poprvé a rozhodně ne naposledy. Čau S, něco o sabatonu pro všechny, co makají venku. Docela potírna a bude hůř. Tak střechařům, komíníkům, zahrádkářům, asfaltérům a tak dále. Lukáši, díky moc, tak se namáš vnitřně zvenčí nejlépe a tady už je sabaton. Doufám, že tě to trošičku schladí.

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
3: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
4: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy tuto středu. Třída osvobození Odry. Tedy hýří nápady.
5: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s Révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, vinný a bumbu bar. Vstupenky na Ticketportálu. Golf Park Hodka. Buďte u toho, bude to zážitek.
6: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Nám to bude hrát v další hodince, no ale na rádiu Čas Rok nezapomeneme ani na dnešní oslavence. Těšte se, teď zprávy.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na ticket portálu.
4: Golf Park Hodka. Buďte u toho, bude to zážitek.
5: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18. roční

0: Rád Ostrava.
1: Vážná nehoda se řeší u Háje ve Slezsku na Opavsku na výjezdu na Dolní Benešov. Srazilo osobní auto cyklistu. Nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Bouračka s vážným zraněním se stala taky na Jesenicku u obce Skorošice. Na trase Žulová Uhelná tady pro změnu boural motorkář. I tady zasahuje záchranka.
2: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré pondělní odpoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. S počasím to tento týden bude jako na houpačce. Čekají nás jak velmi teplé dny, tak i ty chladnější a o slovo se přihlásí i bouřky. Ty podle televize LTV Plus dorazí hlavně koncem týdne. Nejchladnějším dnem má být čtvrtek.
4: Morava aktuálně.
1: Koupaliště v Krnově zdraží vstupné. Navýšení se v průměru pohybuje okolo 10%. Technické služby Krnov, které koupaliště provozují, zvýšení cen vysvětlují rostoucími provozními a mzdovými náklady i investicemi do novinek. Městská část Brno-Střed chystá velkou proměnu dětského hřiště v parku na obilním trhu. Místo, které patří mezi oblíbené cíle dětí i jejich rodičů, už kapacitně nestačí. Více nám řekl mluvčí radnice Michal Šťastný.
5: Plánované změny přinesou návštěvníkům potřebné rozšíření plochy, nové povrchy, obměněný mobiliář nebo pítka a vodní mlžítka, která budou v teplých letních dnech osvěžovat příchozí. Modernizace se dotkne také herních prvků, kterých po rekonstrukci přibude. Navržené jsou tak, aby se užili děti různých věkových kategorií.
1: Změny budou probíhat od června do srpna. Čeští hokejisté nastoupí do 6. utkání mistrovství světa proti Norsku se 7 obránci a 13 útočníky. Trenéři nejspíš sáhnou ke změnám v sestavě. Na tribuně by měl být obránce Tomáš Cibulka. Utkání začne už za 20 minut. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Vránou Outratkou.

to all, tady na rádiu, čas rok v pondělním odpoledním drevu, jak jsem slibovala, tak také plním. Mrkneme společně do kalendáře, ve kterém svítí datum 25. května 2026. Do konce letošního roku zbývá přesně 220 dní. To je jenom taková jako informace, abyste věděli, protože kdo je připraven, není překvapen. A svátek mají Violy, takže holky, všechno nejlepší k vašim dnešním meninám. V roce 1977 proběhla premiéra filmu Star Wars epizoda 4 Nová naděje a mezi slavnými narozenými z 25. května najdete třeba Elišku Balcerovou, taky Vladimíra Franceho a nebo havířovského rodáka od chovance AZ-u Pasta la Vista Baby. David má dneska 30. Neskutečné, jak ten čas letí. Před 20 lety to bylo malé, milé, blonďaté s melírem a běhalo mi to po třídě. Dneska je to táta dvou krásných dcer, fusáč a už má 30, tak už není nejmladší. A třeba slavíte dneska i vy. V muzice se zadařilo 25. 5., protože třeba v roce 1967 se úplně poprvé na první příčku britské hitparády vyšplhal single od Procol Harum The Lighter Shade of Pale. Dneska mám problém to vyslovit, nevím proč. Ale tak víte co, vy se polistujete na webu časrok.cz, abyste zjistili, kdo všechno dneska slaví, kdo co napsal, kdo byl jak úspěšný, ve kterém roce. A teď se vrátíme o nějakých 41 let zpět, protože v roce 1985 se v Británii, ale i v Americe zároveň, zadařilo Dire Straits. Dostali se na vrchol hitparád na obou stranách Atlantiku. A to s deskou Brothers in Arms. Úspěšné tohleto album bylo také v dalších 24 zemích světa a celosvětově se ho prodalo téměř 25 milionů kopií. Není se čemu divit. Tak, vy co dneska slavíte? Užívejte svůj den, no a zbytek na našem webu.

0: Shotgun Blues a taky Volbeat tady na rádiu Čas Rok. Do pondělního odpoledního driveu ještě doplnění toho, co můžete dneska oslavit, protože na 25. května připadá třeba Den Afriky, taky Den utěrek, Den vína. Můžete slavit i Světový den tarotu, nebo třeba Den klaunu, Světový den fotbalu. Případně pokud vám to nestačí, tak je dneska Mezinárodní den bez plastů a Den zpívání. Tak si klidně zapejte. Doufám, že to bude naše státní hymna za 2,5 hodinky, kterou budeme všichni společně zpívat, ale na dnešek připadá i Den výzdoby, ať už je jakákoliv, a nebo Den vzpomínek. Stačí si vybrat, vždycky je důvod k oslavě. A playlist už připravený dnes z našich oslavenců, Klaus Meine a Smečka Scorpions.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
4: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
5: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Pěti prostějáci a jejich příspěvek do pondělního odpoledního driveu tady na rádiu Čas Rok. My dáme audioslave a pak už máte prostor vy, tak 725-33-1155.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

připravená speciálně pro vás, kdo si teď užíváte na zahrádce pivko a hledíte na hokej. A teď máte tu ideální kombinaci, protože posloucháte Rádio Čas Rock, no a obraz máte na velkém plátně. Přesně tak se to dělá. A takhle se taky správně fandí. No tak ale musíte přitlačit na plyn a hlavně na pilu, protože momentálně to nevypadá dobře. Ale hraje se to na 3/3 až do poslední minutky. Nebo dokonce vteřiny. Případně ještě nějaké setinky, však všichni víme, kam tím mířím. Takže pánové, skvělý výběr muziky, tady to máte a fandíme. Odpoledne.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
2: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
3: Cashback! Řeknem to rádi a nahlas.
4: Nejlepší auta má Pavlas.
5: Auto Pavlas.
6: Auto Pavlas.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

na stínu 13. století. Za minutku je tady 17. hodina, my budeme pokračovat v odpoledním driveu a nabízíme něco pro všechny pátečníky. Jinými slovy, třeba myslet pozitivně, takže pro všechny, co už mají v hlavě pátek, byť je tady zatím pondělí. Co dál? Dotry! A do třetice, pro někoho ideál, Black

0: Tentokrát pro vás stál Hans a další hodně záležet a my se mrkneme i na hokej. Jak to vypadá výsledkově? Nejenom v naší skupině. Nejprve ale doprava zprávy.
1: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmějen rádio. Jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
4: Vaše sběrna CZ.
3: Vaše sběrna CZ.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
6: Čas Rok.
1: Čas Rok.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
9: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady.hanys.cz.
10: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
11: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
10: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
11: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
12: Stále jsou problémy u obce Haj ve Slezsku na Opavsku na výjezdu na Dolní Benešov. Osobní auto srazilo cyklistu, nehoda je bohužel se zraněním. Dále se můžeme zdržet na Mariánskohorské ulici v Ostravě ve směru do centra města. Před Jirskou osadou tady se tvoří kolony.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
12: Dobré pondělní odpoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. O rodinné domy je čím dál větší zájem, poptávka stoupá a díky tomu i jejich ceny. A stále žádanější jsou taky vilky. Češi mají zájem hlavně o domy, ve kterých můžou rovnou bydlet. Klíčová je taky dobrá dostupnost do města.
1: Morava aktuálně.
12: Městský dům kultury v Karviné čeká proměna. Začala tu oprava vstupního vestibulu. Součástí renovace budou i úpravy povrchů, výměna vstupních dveří a instalace úsporného osvětlení. Rekonstrukce potrvá 4 měsíce. Zlínský kraj pošle více jak 4 miliony korun menším obcím na projekty, které mají zlepšit život jejich obyvatel. Tlumačov díky tomu opraví cestu u sportovního areálu a obytné zástavby a Boršice budou modernizovat hasičskou zbrojnici. Více nám řekl náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
13: Podpora menších obcí má pro kraj dlouhodobý význam. Nejde jen o jednotlivé stavby, ale o to, aby lidé měli bezpečné cesty, funkční zázemí a služby, na které se mohou spolehnout každý den. I menší projekty, jako je oprava komunikací nebo modernizace zbrojnice, mají přímý dopad na kvalitu života v obci.
12: Jediný český hráč v NBA Vít Krejčí se chystá zúčastnit červencových zápasů basketbalové reprezentace v kvalifikaci mistrovství světa ve Švédsku a doma proti Estonsku. Rozehrávač Portlandu naposledy reprezentoval loni v srpnu. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Vránou Outratkou.

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme do Švédska, odkud pochází kapela Evergrey. Ta se pod křídly vydavatelství Napalm Records 5. června pochlubí novým albem, ze kterého si teď jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu můžete jako vždy vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, tady je pondělní odpolední drive, a jak jsem slibovala, tak taky činím malý pohled na mistrovství světa v ledním hokeji, jak to vypadá výsledkově. Druhá třetina v utkání Česko-Norsko 1-2, druhá třetina utkání Spojené státy-Maďarsko 3-0, to jsou zatím průběžné výsledky. Pokud bude jasno, tak nejdříve, jestli dobře počítám, okolo 19. hodiny. No, to bychom se ještě mohli sdělit, tak snad to budou dobré zprávy. Já posílám rozhodně pozitivní muziku, Plexis, Kingdom Come, vejdou se i Dotry, případně Limp Bizkit, a určitě nezapomeňte si přát i vy, protože jedno místečko, to je vyhrazeno vždycky jen a jen pro vás.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Rockový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Už dál nemusíš hledat.
6: Tady seš správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
5: Žádné kompromisy, žádné hranice.
7: Rádio Čas Rok natvrdo.
6: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: jsme to tady trošičku rozprášili v naším odpoledním driveu, ale připravně jsou i Kingdom Come, no a pak je tam místečko pro vás, takže klidně jedno oko na hokej, druhé, kdo ví kam, a jinak vemte telefon a řekněte si o tu svoji na 725-33-1155.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízíme po celou dobu konání šampionátu na Rádiu Čas Rock. Čas Rock.

17.38, pondělní odpolední drive, plné proudu a na rádiu Čas Rok, taky muzika podle vás. Čau Hani, kamenité luxus. Co tak insány Joey a jeho záda? Zdraví Toxic z Hovězí u Vsetína v bílém kvádru. To bílé kvádro si zatraceně dobře pamatuju, takže ano, kamenité bylo znamenité, potvrdím. A tady už je insánia. Tak je skvělé, že jste se bavili. My taky. Odpolední.

0: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun.

0: Starý Jičín.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Radio Čas Rock. Pravé

Sušenek není prostě někde dost. 17.57, my posloucháte Rádio Čas Rok a před námi je poslední hodinka odpoledního driveu. Extreme také vyplní. Mimo jiné i Hollywood Undead.

0: týdnu od toho máme našeho dvorního astrologa Milana Gelnara, ale taky mrkneme na počasí, protože to vypadá, že do našich lů a hájů strhne léto na plné pecky. Počkejte se na to, jdeme na zprávy.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
5: I rockeři mají své dny.

0: Ostrava.
1: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na ticket portálu.
2: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
3: Aktuálně se můžeme zdržet v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Porubu před mostem ve Svinově se tvoří kolony a pozor, taky v Ostravě na ulici doktora Martínka stojí tady odstavené auto.
4: Radio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré pondělní odpoledne, rockeři, posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí schválila vláda. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v reakci na zdražování ropy kvůli válce.
5: Morava aktuálně.
3: Město Ostrava opět podpoří revitalizaci ostravských hřbitovů. Pro rekonstrukci a obnovy míst je vyčleněno 41 milionů korun. Které konkrétní části a jak budou revitalizovány, to nám řekne náměstek pro životní prostředí Aleš Boháč.
6: V tomto roce město podpořilo opět obměnu hřbitovů a těchto sakrálních míst. Kromě ústředního centrálního hřbitova na Slezské Ostravě se dočkají proměny Mariánské hory, Vítkovice, Krásné pole, Radvanice nebo Polanka. Při těchto projektech budou vesměs vznikat nové oplocení, budou upravované pohřebiště.
3: Součástí revitalizace bude i další rozvoj hřbitova, jako je například vybudování kolumbária. Staroměstská kasárna v Olomouci čeká proměna. V objektu vznikne pobytové zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Plánovaná rekonstrukce rozlehlé budovy na sociální zařízení se 130 lůžky bude stát desítky až stovky milionů korun. Fotbalisty Baníku Ostrava čeká důležitý zápas o udržení v první lize. Zítra na domácím stadionu přivítají hosty z Táborska. Ti obsadili v tabulce druhé ligy druhé místo a čeká je baráž o nejvyšší soutěž. Zítřejší utkání začne v 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock. Pokračuje pondělní podvečer s Vránou Outratkou.

0: odpoledního driveu tady na rádiu Čas Rock a právě teď už je připraven náš dvorní astrolog Milan Gildar, protože před námi je poslední květnový týden a v neděli je dokonce druhý letošní květnový úplněk. Ten první proběhl hned na 1. máje, takže tak, jak jsme ten měsíc lásky začali s úplňkem, tak ho budeme v neděli také končit. No a co čeká nás všechny z pohledu hvězd v tomto týdnu? Přesně tohle.
1: Počátek týdne bude o něco klidnější a příjemnější než týden předchozí. Věci by se měly více sklidňovat. Větší bude naše nápaditost, navíc můžeme šťastných náhod, těžkosti, ale můžeme očekávat v životě milostném. Střed týdne bude opět náročnější než jeho začátek. Tlaky způsobené karmickými příčinami budou větší a naše prožívání emocí dramatičtější. Konec týdne by měl probíhat ve stejném duchu. Nicméně více by nám měla fungovat intuice a také nápaditost a rychlost myšlení by měly být větší. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelner.

0: Stream a jejich Banshee tady na rádiu Čas Rok v pondělním odpoledním driveu a taky jsem slibovala, že společně mrkneme na počasí, jak to bude vypadat. No, rosničky slibují léto v posledním květovém týdnu, takže teploty minimálně tady na Moravě a ve Slezsku opravdu na letních hodnotách, to jsme si osahali už včera a bude to tak pokračovat až do příštího týdne. Takže někde v rozmezí, no nejstudenější v uvozovkách, nejstudenějším dnem má být čtvrtek, kdy to vystřelí na teploměrech jenom k 22 stupňům. Jinak ten standard tedy v rozmezí 22 až 29. K tomu převážně slunečno, ale pořečno skoro jasno a azuro. Jenom sem tam by se měla objevit nějaká lokální bouřka a pár kapek. Takže opalovačka jasná. Zahrádkaři z toho jako my moc radost nemáme, protože je třeba občas zalít, ale tak na druhou stranu zase, ať se mládí vydavání, bude krásně, takhle by se to dalo shrnout. Anthrax, taky Muse, taky Erasmus, to je pro změnu jízdní řád muziky pro následující minuty.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
3: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zvrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
4: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: na rádiu Čas Rock a naposledy v odpoledním driveu, tady v tom dnešním, taky muzika podle vás. Rasmus mají 4 minutky, to je spousta času. Vyberete si. 725-33-1155.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Jakože úplně nechci být špatným prorokem, ale mám takový pocit, že státní hymnu po zápase s Norskem, tady tu naši, si asi dneska nezaspíváme. Ale výhoda je, že si můžete do odpoledního driveu tady na rádiu Čas Rok zavolat a nechat si zahrát muziku podle sebe. Na drátě už je Fazol, čau.
1: Čau, čau, tady Fazol, dobrátí, zdravím všechny. Tady jsem v telefonu slyšel, že posloucháš hokej.
0: Já na něho koukám, poslouchám sebe.
1: No, no, paráda, super. No já bych chtěl všechny, hlavně všechny pozdravit, co byli na Kameňu, na Kamenitém, a chtěl bych všechny pozdravit, bylo to super, počasí nám vyšlo, hlavně Martina s Tomášem, co to pořádali, jako já jsem...
0: A 20, za mě úplně, 20 let nám dělali radost.
1: Za mě úplně topka, to jsme se kolikrát topili tam v blátě a v zimě a... Zima, fakt, ale fakt, kurva zima.
0: A stejně bylo plno pod tím pódiem a užili
1: ale jsme se jo, tam. Jo, jo, jo, já jsem se ptal tam té jedné paní, jaký byl největší výtoč, a ona mi říká, no Petře, budete se divit, ale 23 beček v té nejhorší zimě, jak tam ten klučina se válil v tom blátě, jak tam byli vysáči.
0: A vidíš to, na letošním ročníku si mnozí spálili jako záda, minimálně za krkem, někteří.
1: Super, no. Dobré, vybrala si super, super muziku, paráda, já jsem má to plně to. Vybrali jsme český motorhit, Malik Money, a dobré, jeden bomby.
0: Jedem,
1: zdravím všechny.
0: Tady je ostravská mlátička, měj se, čau.
1: Čau, čau. Odpolední drama.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok. Čas rok.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Řeknem to rádi a nahlas.
8: Nejlepší auta má Pavlas.
9: Auto Pavlas.
10: Auto Pavlas.
9: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
11: Cashback!
12: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
11: Cashback!

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock. Čas Rock.

0: připravené z Brusu nový díl Rock Speciálu. A vy si užijte pondělní večer, nádherný. A slyšíme se zase zítra v 15 hodin u odpoledního driveu na Rádio Čas Rock. Těším se na vás.
1: Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

Bonjour nebo bonsauri. Prý by to mělo znamenat dobrý den a dobrý večer francouzsky. Samozřejmě moje výslovnost je na prahu trapnosti, tak se raději budu věnovat muzice. A ta dnešní rok speciálu bude právě v režii kapel ze země galského kohouta. Mám jich pro vás dnes celkem 6 a začneme uskupením Black Rain. Tihle pánové se dali dohromady v roce 2001 v Horním Savojsku, ale stejně jako jiné francouzské kapely se nejprve snažili prorazit na jiném kontinentu. O 5 let později tak absolvovali turné po Japonsku, no a po návratu vydali své první eponymní album. Hudebně Black Rain vzdávají poctu klasickému glam rocku z 80. let. Doma ve Francii zažili první výrazný úspěch v roce 2012, když se dostali až do finále talentové soutěže, no a skončili čtvrtí.

Další kapela z Francie, kterou tady mám, tak to jsou Ashen. Kapela, která vznikla přímo v hlavním městě. Jedná se o poměrně mladé uskupení. Vznikly teprve v roce 2021. No a sami členové to popsali jako náhodné setkání lidí, kteří si rozuměli a rozhodli se společně tvořit. Po několika singlech a EPčkách vydali v loňském roce debutovou desku. Mají za sebou evropské turné s kapelou While She Sleeps a já jsem zvědavý, kam až to dotáhnou.

dnešním rok speciálu se věnují francouzským kapelám. A před námi jsou Novelist. Kapela vznikla v Paříži v roce 2013. Založili ji bratři Amael a Florestan Durandovi. Hudebně kapela mísí metalcore, djent a progresivní metal. V jejich sestavě došlo už třikrát k výměně hlavního hlasu. Současná Camille Contreras je členkou od roku 2023, poté, co vyhrála konkurs. No a my si od nich dáme píseň Say My Name, která vyšla na zatím poslední desce z roku 2025.

Vítejte zpátky v Rock Speciálu. Před námi je kapela Chunk, no Captain Chunk. Kapela, jejíž název se včetně vykřičníků vyslovuje poměrně zajímavě. Vznikli rovněž v Paříži v roce 2007. Název odkazuje k filmu The Goonies, kde zazněla jako hláška. Skupina vznikla jako nápad propojit heavy metal s hardcore punkem, takže hudebníci vymysleli vlastní styl nazvaný Easycore. S prvním singlem i deskou debutovali v roce 2010. Všechno si produkovali sami, protože měli strach, jestli vůbec prorazí, ale povedlo se a ve Francii dodnes platí za velmi vyhledávanou kapelu. Ale nejen ve Francii.

Před námi je další francouzská kapela, i když teď to bude hlavně francouzské duo Alcest. Ti jsou na scéně už nějaké čtvrtstoletí. Původně se jednalo o jednočlenný black metalový projekt Stéphana Pauta, ale postupně začala přidávat více postmetalových a postrockových partů. Sedmá a zatím poslední deska z roku 2024 byla považována za jednu z nejlepších nahrávek toho roku. A já s tím naplno souhlasím.

A je tady závěr aktuálního rok speciálu věnovaného francouzským kapelám. No a je tady ta, na kterou většina z vás čekala. Gojira. Aktuálně nejslavnější metalová kapela z Francie, vedená svědomitě bratry Joem a Mariem Duplantierovými. Jsou známí svým aktivním postojem k ochraně životního prostředí. Taktéž spolupracují s organizací, která se zabývá ochranou mořských živočichů, hlavně delfínů, žraloků a velryb. Joe Duplantier se mimo jiné podílel třeba na desce Inflicted od bratrů Cavalerových, ale my si dáme právě domovskou Gojiru a já se s vámi loučím. Díky moc a příští týden. Čus!

0: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června, amfiteátr Lochotín v Plzni.

0: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
1: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
2: Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz. Časrock.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
1: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízí

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

pěvecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.